klepne na vypínač a luster zase nesvítil. Říká si, všechno je nové. A zase špatný luster. Tak šel do té prodejny po druhé a chtěl třetí luster. A ten prodavač mu říká, poslyšte, jde vám do těch drátů prout? A on říkal, to jsem neskoušel. On říkal, no jo, to můžete mít všecko nové, všechno můžete mít dokonalé, kvalitní, ale pokud tam není to podstatné, a to je energie elektrická, tak vám nic svítit nebude. No tak ten muž se vrátil a skutečně

která mě učila češtinu a měla takový zvyk, že obsah písemné práce hodnotila jednou známkou a gramatiku hodnotila druhou známkou. A byla známá tím, že jí více záleželo na tom známkování čárek, teček, středníků, háčku, pomlček, než na tom obsahu, kterou a nějakým tématem, který by v skutku chytil člověka za srdce, pokud to nebylo ideálně napsané, jako by to bylo vytištěno. Já si na tuhletu učitelku vzpomínám právě v souvislosti s tím, co tady říkám o napojení se na Ducha Svatého. Nám jde často o ty detaily v duchovním životě. Ale to podstatné, ty krásné duchovní dary, tak na ty moc nehledíš, člověk. Nám jde skutečně o ty detaily. O ty tečky v duchovním životě a háčky v duchovním životě. O to, co sice je důležité pro duchovní život, neříkám, že není, ale zásada je v tom obsahu toho slohového úkolu. Já jsem se tím setkal. Před několika dny byly dušičky. Slavili se i u nás v krajích, kde nejsou mrtví jenom na hřbitovech, ale mrtví jsou i v

klaďte důraz na to, kolik uděláte v sobotu kroku, jak si před jídlem myjete ruce, asi si je myjete tak nebo onak, a jestli tu měděnou nádobu, ve které bude nějaký pokrm, tak asi se bude mít zvenku, nebo se bude mít taky zevnitř. Víte, o to to šlo. K ničemu. Jde o to, aby my jsme byli napojeni na tu elektrárnu Ducha Svatého. Být na tu elektrárnu prostě napojen. Uvědomit si to. Jedině tehdy může člověk tu energii Božího ducha použít a také je může zakusit. Jedna česká jaderná elektrárna nemohla být spuštěna v termínu, kdy se plánovalo její spuštění. A tak se ten termín znova odložil a vyhlásil se, že bude později, tak se čekalo a elektrárna se zase nespustila.

Někdy lidé to točí kolem biznisu. Stále se všechno točí u nich doma kolem peněz. Ti lidé se nemají o čem jiným bavit. Že? O to elektrárna nemohla být spuštěna v termínu, kdy se plánovalo její spuštění. A tak se ten termín znova odložil a vyhlásil se, že bude později, tak se čekalo a elektrárna se zase nespustila.

Tak prosím vás, nedomnívejte se, že když uvidíte některého řidiče, že má na zrcátku pověšený ruženec, že to je zbožný katolík. On mohl to auto ukrást ráno nějakému biskupovi. Takže máme tady katolického šoféra a tady máme stopaře. Je celkem 5 následujících způsobů, jak tomu stopaři vyhovět. Jeden je, jak nevyhovět, a 4 jsou, jak vyhovět. Čili jede křesťánek autem, někdy lidé to točí kolem biznisu. Už u běžmování byl. A nechá to odjet. Duch svatý stopuje dalšího, jak se mají rádi, o tom, jaký mají mezi sebou vztahy. Všechno se to točí kolem peněz. Točí se to kolem. U jiných se člověk točí kolem sám sebe. Centrem jeho života je on sám, jeho já, ego.

Hlavně mi nemluvte do cesty. Já chci dosáhnout toho a toho a toho. To je můj cíl. K tomu potřebuju ten můj kompas touhy, ale neruženec, že to je zbožný katolík. On mohl to auto ukrást ráno nějakému biskupovi. Takže máme tady katolického šoféra a tady máme stopaře. A k tomu vůbec nepotřebuju Ducha Svatého. Takže ty tu mapu jenom drž a ústa také a já už si pojedu. A kdyby náhodou jsem měl havárii, no tak seš tu od toho, abys mi s tím heverem a výměnou kola pomohl. No a ten poslední způsob, jak naložit s Duchem Svatým, je celkem 5 následujících způsobů, jak tomu stopaři vyhovět. Jeden je, jak nevyhovět, a 4 jsou, jak vyhovět. Čili jede křesťánek autem po cestě života, Duch Svatý zamává, a některý si řekne, počkej na jinýho, já už u biřmování byl. A nechá to odjet. Duch Svatý stopuje dalšího křesťana, ten mu zastaví. A když Duch Svatý nastoupí na sedačku spolujezdce, tak mu řekne, hele, Duchu Svatý, mlč.

A nebo jsou věřmovanci, kteří tam přichází skutečně s deštníkem, naber i cestu. Čili to je ten nejideálnější způsob. Jak suchej znamená mrtvej, duchovně mrtvej. Takže cesta v té boží smysluplné energii